jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím?

poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď.

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, na síti však hladné brúško.

Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn,

0: Boh ako starček, bábko herec, policajt, milosrdný boh alebo tyran. Karikatúry Boha sú čisto ľudským výtvorom, presnejšie produktom ľudskej psychiky, ktorá si s čriepkou rôznych informácií a vlastných vzťahových skúseností vytvára obraz Boha viac či menej odlišný od originálu. Najväčší vplyv na náš prvotný obraz o Bohu majú skúsenosti s pozemským otcom, dobré, zlé alebo žiadne, a tiež skúsenosti s autoritami. Našťastie však nie sme vydaní na pospas len nedokonalým ľudským vzorom a vplyvom. V živote každého z nás pôsobí aj Božia milosť. Sám Boh túži, aby sme ho spoznali. Kateřina Lachmanová je česká autorka duchovnej literatúry, teologička a psychologička. Venuje sa prednáškovej činnosti a je autorkou viacerých kníh z oblasti kresťanskej spirituality. Predstavy o Bohu popisuje v knihe Karikatúry Boha. Tá vyšla v Spolku svätého Vojtecha v edícii Kresťanský život. Prečo kniha Karikatúry Boha vznikla?
1: Napsala som im, protože já sama jsem se s tím tématem setkala v 90. letech minulého století, když jsem byla několik let v misijní škole pro katolické laické misionáře na Maltě a tam jsme měli přednášku na tohle téma. Napadlo mě už tenkrát, že je zvláštní, že u nás se nikdy na tohle téma nemluví, teď už ano, ale v té době rozhodně ne, a člověk předpokládá, že jeho představa o Bohu je prostě ta správná, že na ní není co řešit. Tak mě zarazilo, kolik je možných těch deformací a jak moc ovlivňují náš duchovní život, potažmo vůbec vztah k Bohu a tak dále.
0: Komu byste tuto knihu odporučali? Kto by si ju mal prečítať, kto by po něj mal siahnuť?
1: Možná to bude znít ambiciozně, ale v podstatě si myslím, že každý by tam mohl něco najít sám pro sebe a samozřejmě třeba katecheté nebo lidi, co pracují s mládeží, ale vlastně i rodiče třeba dětí, přednostně, protože nějakou představu o Bohu dokonce i předávají dál. Ale zase tohle platí vlastně o nás, o všech. Dokonce tam začínám v té první kapitole i citacemi z druhého vatikánského koncilu, kde ti otcové biskupové, kteří se tam sešli, mluví o tom, že karikatury Boha nebo ty falešné představy o Bohu jsou jedním z důvodů rozmáhajícího se ateismu mezi námi, který to nedávna vlastně neexistoval v Evropě a dneska je hodně na vzestupu a že za to můžeme z části i my křesťané tím, že buď víru Boha předáváme zkresleně, případně jsou veliké rozpory mezi tím, co hlásáme a co žijeme. Takže myslím si, že ta knížka vlastně je aktuální, dá se říct, pro každého z nás.
0: Téma karikatúr Boha, to, ako si predstavujeme Boha, ako ho vnímame, venovali sa jej už aj pred vami nejakí autori, prípadne, keďže tá kniha vlastne už vyšla dávnejšie, vnímate, že tá téma ešte rezonuje a že aj po vás sa nejakí ďalší autori venovali tejto problematike?
1: Z českých autorov som byla jediná, kto nieco takového napsal. Vzniklo to i na základe nejdřív takového letáčku, ktorý si o mne objednala biblická spoločnosť na základe nejaké prednášky mojej, ktorú prepsali a trošku jsme to upravili a ten letáček se dlouho šířil v takzvané biblické misii. A potom teda vznikla teprve ta knížečka, která je trošičku přeci jenom rozpracovanější. Ale kdo se věnoval tomuhle tématu hlouběji a vydávali jsme jeho knížku ještě než jsem já přišla s karikaturami Boha, byl pastorální teolog německý Karl Frielingsdorf a ten napsal knížku, kterou v češtině jsme vydali pod názvem Falešné představy o Bohu. A vydali jsme ji i několikrát. Ještě potom, když já jsem pracovala v nakladatelství karmelitánském, tak znovu v novém vydání, protože myslím, že to je taková nejhlubší, nejsolidnější studie, která pojednává to téma tak jako nejenom popularizačně, ale víc do hloubky i po té psychologické stránce. Takže Falešné představy o Bohu, to je kvalitní knížka. V němčině dokonce se to jmenuje Démonické představy Boha, protože skutečně to je něco, co nás opravdu svazuje vnitřně. On ich tam má míň, má asi 5 těch představ, ale ukazuje, že jsou velmi klíčové.
0: Dá sa povedať, že tie karikatúry Boha sa v našom živote môžu aj meniť, že jednej sa zbavíme a možno vznikne nejaká druhá?
1: Myslím si, že je to možné, nebo právě asi je iluzorní si myslet, že ze dne na den, když si něco přečtu, tak se zbavím té karikatury. Oni jsou totiž zakořeněné hluboce emočně, takže opravdu to chce nějaký postupný proces a boží milost, abychom se uzdravovali z těch různých karikatur. Někdy u někoho i psychoterapii možná, když pochází z nějakého bigotního prostředí a má z Boha strach a má pocit, že ví proč, Už jsem viděla třeba to, že člověk se zbaví karikatury boha, soudce nebo takového toho trapiče a přejede úplně na druhou stranu spektra, kde z něho má takového vánočního dědečka, který mu nic nevadí a který je hlavně hodný a takový nahluchlý a všechno toleruje. A je to spíš možná obrana před právě svými emocemi, než nějaké hledání boha. Ale samozřejmě, když to myslím upřímně a opravdu prosím Ducha Svatého, ať mi pomůže na té cestě poznávat Boha víc a opravdu potom toužím, tak si myslím, že by to mělo jít k lepšímu, a ne, že vyměňuji jednu karikaturu za druhou.
0: Dá sa hovoriť aj o tom, že sa tie karikatúry Boha v spoločnosti menia, že možno kedysi viac vnímali ľudia Boha ako toho trestajúceho, dnes možno sú v popredí zase iné tie karikatúry?
1: Je to možné, ale mám pocit, že zaznamenávam celé to spektrum, ktorý třeba v té mý knížečce je, nebo v knížce toho Karla Frielingsdorfa. Ačkoliv asi je tady nejaký posun ve vnímání církve i díky různým církevním dokumentům, díky různým novodobým svatým, například Terezie z Lizie, o které kardinál Martini řekl, že její velkou zásluhou je jakési restaurování evangelia pro dnešní dobu, právě odstranění těch nánosů jansenismu, právě toho boha soudce, boha zaměřeného na výkon, u kterého nikdy nevím, jak na tom jsem. Ona měla třeba veliký vliv a samozřejmě nejenom ona, protože jako kdyby spustila lavinu jiného psaní o Bohu, jiného psaní teologie, kde daleko víc popředí je Bůh milosrdný, což je Bůh evangelií. Takže ano, mění se to nějak v době, ale možná budou jinak velké ty skupiny, které vyznávají nebo podvědomě mají v hlavách tu kterou karikaturu, ale myslím, že nějak pořád zůstávají na trhu všechny možné. Pořád existují bigotní rodiny nebo kněží, kteří hlásají velice podivný obraz o Bohu, bohužel třeba i skazatelný. Je pořád, jako bych řekla, co hledat a co očišťovat.
0: V rozhovore s Kateřinou Lachmanovou budeme pokračovať aj po piesni. Predstavíme jej dielo Kotva nádeje. Zostaňte s nami.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a hadenkou taky. Kde tě můžu vidět? Teď maluju mraky. Jak poznám, že mluvíš,

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si stal?

0: Ano, naprosto máš.
1: A môžu ťa i vyhodiť, když budu chtít.
0: Počítam s tým, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám diela Kateřiny Lachmanovej. V spolku Svätého Vojtecha vyšla aj kniha Kotva nádeje. Prináša povzbudenie a odpovede na otázky, kde hľadať kresťanskú nádej v časoch skepsy, strachu a neistoty. Pomáha objaviť silu viery a dôvery v Boha. Niekedy sa nám môže javiť nádej ako niečo proti prírode, niečo neprirodzené pre našu skeptickú mentalitu. Prostredie cirkvi v tejto súvislosti nebýva výnimkou. Život bez nádeje však patrí k pohanskému spôsobu života. Ak sa nám nádej vytráca, naše kresťanstvo je neduživé, niečo s ním nie je v poriadku. Čo vás motivovalo napísať knihu Kotva nádeje? Bolo to už dávnejšie, ale asi môžeme na to zaspomínať, že prečo ste vnímali potrebu venovať sa nádeji.
1: To si pamatuju vlastne docela dobře, protože díky citacím od Chestertona, které potom uvádím v takové čítance v závěru knížky, a také díky encyklice Benedikta XVI. O naději, jsem si uvědomila, že tu křesťanskou naději chápu hodně špatně, až do mé rané dospělosti. Tenkrát jsem ji vnímala tak, že prostě naději člověk má, když se nějak daří, když jsou světlé zířky před ním, ta naděje roste. A když se věci hatí, když jsou nějaké překážky na cestě, nebo se nějak ty obzory potemňují, v tu chvíli ta naděje opadává. A že já vlastně na to nemám žádný vliv. Že to je něco, co přichází zvenčí. A teprve díky té encyklice Benedikta XVI. Jsem si uvědomila, že to je přesně naopak. Že tu naději potřebujeme aktivovat, jak říká Chesterton, když jsou věci beznadějné. Jinak to není žádná cnost.
0: Spomenuli jsme Chestertona, takisto aj Benedikta XVI. Čerpali ste aj z nejakých ďalších prameňov?
1: Výjimečne u tej knižky som dozadu dala celou drobnou čítanku, to vždycky na stránečku nebo dvě, nejaké citace. A tam vím, že mám kardinála Journeta, to byl takový svatý muž minulého století ve Francii. Mám tam ale i středověkou mističku Julianu z Norvič, mám tam citaci z papeže Františka, pár citací z Bible, je toho víc. A třeba kratičké citace uplatňuji uvnitř té knížky, ale v závěru jsem uvedla trošku širší kontext těch citátů, protože mi přijdou právě velmi silné a výživné.
0: Nádej je súčasťou tej trojice, viera, láska, nádej. Prečo tu nádej potrebujeme, možno špeciálne my ako kresťania, ako veriaci?
1: Netroufla bych si říct, že ji potřebujeme víc než lásku a víru. Ono je to, se tomu říká teologální cnosti, někdy to neumíme úplně uchopit. Oni jsou nám skutečně dány v zárodku už ve křtu a líbilo se mi, když jednou to někdo pojmenoval, že to je taková neviditelná pupeční šňůra, která nás spojuje s Hospodinem, s tím pramenem našeho života. A my ji dostáváme ve křtu skutečně v zárodku, ale v zárodku to znamená, že se musí rozvíjet nějak, že musí růst, jinak nepřináší ovoce v našem životě. A právě ta naděje zůstává někdy takovou popelkou, možná i proto, jak jsem to popisovala u sebe, že ji vnímáme jen tak jako reaktivně. Když se daří, tak ji mám, když se nedaří, tak ji nemám a nemůžu s tím nic dělat. A mně právě přijde velmi důležité tu naději kultivovat, pěstovat ji ve svém srdci. Je to velmi praktická cnost. Je potřebná v tom světě, který nás o tu naději obírá. Je potřebná proto, abychom měli ukotvení mimo ten rozbouřený systém.
0: Vy sa v tej knihe venujete aj tomu, čo nádej nie je.
1: Nádeje není optimismus, kterým si to někdy pleteme. Optimistickou povahu může mít někdo jenom proto, že vyrostl v pozitivní rodině a takovej prostě je nějaký povahově vysmátější. Ale to není ještě ta naděje, kterou říkám, je možný aktivovat s jakoukoliv povahou a i v situacích, které jsou velmi temný a zdají se být beznadějné. Takže optimismus úplně to není. A také to není třeba pozitivní myšlení, které se dneska často skloňuje, že pozitivní myšlení je trošku někdy zavání i magií v tom smyslu, že já to chci vidět pozitivně, aby mě bylo líp na duši, tak prostě se do toho rutím. Ale tím nutně tu realitu neměním. Zatímco křesťanská naděje, když ji uplatňuju, když se dívám na tu složitou situaci tím pohledem božím, tak vlastně aktivuju také tu moc boží, která má moc proměnit všelijaké situace a vytěžit z nich dobro. To je veliký rozdíl mezi pozitivním myšlením, ezoterickým a křesťanskou nadějí.
0: Nádej je ale asi taká nadčasová téma. Alebo si myslíte, že ju dnes potrebujeme viac možno ako kedykoľvek predtým?
1: Myslím si, že človek ji potrebuje v každých dobách. My možná máme pocit, že tá dnešní doba je složitejší než ty předchozí, ale kdybychom se trošičku víc zahloubali, já nevím, do situace středověku, ty jsme nedávno třeba u Paulínek vydali nový životopis svatého Františka z pera současného generála řádu Fusarelliho a jmenuje se to Svatý neklid. A velmi mě tam zaujalo právě složitost té doby, v které on vyrůstal. Jako málo kdo možná ví, že byl rok v mládí vězněný, protože se podílel na nějaké spouře. Tam opravdu se měnily epochy vlastně v té době. Takže i ta politická situace byla velice složitá, situace v církvi. Podobně život Jana Marie Vianney, tady toho kněze, který vyrůstal v období po francouzské revoluci, kdy církev byla v podstatě v podzemí, jenom skrytě se mohli sloužit mše svaté a když on se stal konečně knězem, tak prostě lidé byli desítky let bez svátostí, všechno bylo v troskách, doslova kostely, neexistovalo církevní školství, církevní nemocnice a tak dále, všechno se sbíralo z popela. Takže my někdy máme pocit, že jsme ve složité době, jsme určitě, ale ne, že by to ti před námi měli lehčí. Proto tyhle záležitosti jsou nadčasové a to potřebujeme nově uchopit.
0: Ešte dodám, že obe knihy, Karikatúry Boha aj Kotva nádeje, sú dostupné v Spolku svätého Vojtecha a kúpiť sa dajú aj cez internet na stránke evojtech.sk. Ukážku z knihy Kateřiny Lachmanovej Kotva nádeje nám prečíta Janka Ondrejková.
2: Lodná kotva je odávna symbolom kresťanskej nádeje. Symbolika kotvy je pre nádej veľmi výstižná, pretože lodná kotva slúži práve na upevnenie lode, ktorá sa zmieta na rozbúrenom mori, aby ju prúd nezahnal na plitčinu alebo vlnobitie nerozbilo o skaliská. Všimnime si však jeden podstatný detail. Kotva lode je síce upevnená reťazou k lodi, no musí byť vhodená niekam mimo loď. Musí sa zachytiť o niečo pevné mimo zmietaného plavidla. Nič by lodi nepomohlo, keby niekto kotvu upevnil napríklad o lodný sťažeň, akokoľvek by bol mohutný a pevný. Podobne je to aj s kresťanskou nádejou. Kotva našej nádeje musí byť vhodená mimo našej zmietanej ľudskej existencie, mimo tohto nestáleho sveta. Takýmto pevným bodom v priestore je jedine sám Boh a jeho verná láska k nám, ľuďom. Pri najmenšom na dvoch miestach Nového zákona, v liste Kolosanom a v liste Hebrejom, sa symbol kotvy objavuje vyslovene v súvislosti s kresťanskou nádejou. V liste Kolosanom Pavol ďakuje Bohu Otcovi za všetkých kresťanov v Kolose, za ich vieru v Krista a lásku k všetkým bratom, ktorú pestujú a prejavujú navonok práve pre nádej uloženú v nebi. Bez kotvy by v nebi asi neboli schopní robiť pre bratov všetko to, čo robia. V liste Hebrejom čítame o kotve našej nádeje niečo veľmi podobné, a to doslova. Aby sme mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až dovnútra za oponu, kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho. Trochu tušíme, čo pre Židov znamenala Svätyňa svätých, miesto prebývania Božej prítomnosti uprostred chrámu. Bolo oddelené práve oponou, za ktorú mohol vstúpiť iba sám veľkňaz, a to len raz v roku. Písateľ listu Hebrejom zrejme hľadal výraz pre to najpevnejšie možné ukotvenie pre nebeskú Svätyňu svätých. To však nie je nejaké miesto, ale sám Boh, Otec všetkého milosrdenstva. Krásny obraz kotvy v nebesiach sa objavuje aj v liste jedného vietnamského mučeníka z 19. storočia. Pavol Le Bao Thin píše svojim bratom z väzenia a popisuje nespočetné útrapy, ktorými tam prechádzajú, vrátane ľudskej zloby, ktorou si väzni navzájom strpčujú život. Jeho list je však predovšetkým svedectvom o sile nádeje, ktorá mu pomáha nielen prežiť, ale aj premeniť inak nezmyselné utrpenie. Zvláštne je tiež to, že drsné líčenie pomerov v tábore Pavol chvíľami prerušuje slovami žalmu, akýmsi refrénom, ktorý sa vlastne k rozprávaniu o útrapách ani veľmi nehodí. Vypočujme si len začiatok. Ja, Pavol, väzeň pre Kristovo meno, chceme vám porozprávať o svojich súženiach, v ktorých som deň čo deň pohrúžený, aby ste mohli, zapálení Božou láskou, spolu so mnou chváliť Boha, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Pre našu tému je však asi najsilnejším momentom záver listu, ktorý graduje slovami. Uprostred tejto búrky vyhadzujem kotvu až k Božiemu trónu. Živú nádej, ktorá je v mojom srdci. Áno, zdá sa, že v samotnom Kristovi, v jeho srdci, je to najistejšie a najbezpečnejšie ukotvenie každého kresťana. Slovami Benedikta XVI. Ak existuje táto absolútna láska s jej absolútnou istotou, vtedy a len vtedy je človek vykúpený, čokoľvek by sa mu v konkrétnom prípade prihodilo. Absolútna láska, absolútne istá, však existuje. Je to Boh sám. Bola nám zjavená v Kristovi. Preto v hymne v liste Efezanom čítame, že kresťania sú tí, ktorí už prv dúfali v Krista. Každý si asi ľahko nájde konkrétne slová písma, ktoré mu pomôžu vhodiť kotvu nádeje do Kristovho srdca, oprieť sa o jeho áno voči nám, ktoré on nikdy nevezme späť.